Tačno je 9 časova na Balkanu, 2 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.